těla, dát za mrambu, milé barevní Amadeus. Leva dámo, neču da se rozpadámo, vidím da si ty bez mana, ty na šouny za ekrana. Estamos ya, estamos ya, Nekrek mi na...